0: exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům Sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech, a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky, a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na Dni otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako Sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
0: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti. Tak.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
1: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy,

0: pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
1: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
2: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
1: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
0: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
1: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
3: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
4: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
5: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
1: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
7: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
8: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
9: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
6: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
8: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
6: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
10: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
6: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
11: Na matematiku.
12: Jo, a kdo se ještě těší?
13: Já na matiku. Já taky.
14: Na tělocvik.
15: Na matiku.
6: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
16: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
9: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
13: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého oboru, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
16: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
14: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
16: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
8: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
16: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
15: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
17: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
15: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
18: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
15: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
19: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
15: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom Muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3.–4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení na

0: tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
1: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
0: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
2: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
3: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
5: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
6: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
7: Co je hlavním cílem akce?
6: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
7: Co patří k těm vrcholům toho programu?
6: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
7: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
6: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
5: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
8: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
7: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima.
8: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
7: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
8: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
5: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
9: My jsme tady ze střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
7: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
9: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
7: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
9: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
10: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
7: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
10: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
11: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
7: A co jste ještě vyzkoušeli?
11: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
5: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
4: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
12: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
13: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
12: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
14: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
12: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským

0: přitom přestala fungovat už v roce 1997.
1: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Puje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním

0: Vzdělávání skutečně děti natchnou, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy. A nejen pro děti, ale pro rodiče.
1: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
2: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
1: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
3: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
4: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety. Je to tady fakt hezký.
5: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
1: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
7: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
8: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
9: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
6: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
8: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
6: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
10: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
6: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
11: Na matematiku.
12: Jo, a kde se ještě těšíte?
13: Já na matiku. Já taky.
14: Na tělocvik.
15: Na matiku.
6: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
16: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
9: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
17: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého oboru, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
16: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
13: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupní debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
16: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
8: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
16: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
14: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
15: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
14: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
18: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
14: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
19: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
14: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival dělá pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojuje.

0: Jí také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
1: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
2: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
4: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
5: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
6: Co je hlavním cílem akce?
5: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
6: Co patří k těm vrcholům toho programu?
5: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
6: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
5: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
4: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
7: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
6: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
7: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
6: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
7: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
4: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
8: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
6: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
8: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
6: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
8: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
9: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
6: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
9: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
10: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
6: A co jste ještě vyzkoušeli?
10: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
4: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
3: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
11: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
12: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
11: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
13: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
11: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně

0: trhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
0: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všechno stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha shořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
0: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
0: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky Hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovami.

0: Jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Puje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Kluci, jedem, vole, jedem!
3: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
4: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
3: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
5: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
6: Takže za to takhle pamětní mince?
5: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
6: Tady na tom hřišti.
7: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
3: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
4: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
3: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
8: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
9: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
8: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
9: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechybí

0: neměl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
1: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
2: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
3: Zkusila jsem vodní hokej a no a líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
5: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
6: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
7: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
4: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
6: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
4: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
8: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
4: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
9: Na matematiku.
10: Jo, a kde se ještě těší?
11: Já na matiku.
12: Já taky.
13: Na tělocvik.
14: Na matiku.
4: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
16: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
17: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
15: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
11: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
15: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
6: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
15: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
12: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
13: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
12: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
14: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
12: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
18: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
12: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No tak... úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí,

0: jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
1: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
1: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
0: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni pravým hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec,

0: a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
1: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
2: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
3: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
4: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
3: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
5: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
3: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je pohaněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její život.

0: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
1: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
0: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
2: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
3: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
2: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
3: Tady na tom hřišti.
4: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
1: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně

0: Čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
1: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
2: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
3: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
0: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
2: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
0: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
4: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
0: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
5: Na matematiku.
6: Jo, a
5: kde
6: se ještě
5: těší? Já na matiku.
7: Já taky. Na tělocvik.
8: Na matiku.
0: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
3: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
10: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
9: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
11: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukup debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
9: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
2: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
9: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
8: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
7: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
12: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
7: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
13: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
7: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovu, Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu Buchar, Brus a Dmychadla u Vídně. Přívodu vody na kola slouží Hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezi

0: Znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
1: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
2: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
1: No, tak rozdávali mince na 80. No, já jsem to skoro polovinu tady strávil.
2: Tady na tom hřišti.
3: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
4: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.

0: Jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká, budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základních škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni, no a těšíme se.
1: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
2: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
1: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
3: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
1: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
4: Na matematiku.
5: Jo, a kde se ještě těšíte?
4: Já na matematiku, já taky.
6: Na tělocvik.
7: Na matiku.
1: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
0: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
9: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
8: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
10: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupní debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
8: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
11: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
8: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
7: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
6: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
12: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
6: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
13: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
6: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další? No,
1: tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech-Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech-Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech-Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech-Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení, tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede na návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství podobenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: oblemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na funkci.

0: téměř do 60 let hrával aktivně.
1: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
2: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
1: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
4: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
3: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
5: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
3: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
4: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
3: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
5: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
3: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
6: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
7: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
8: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
3: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
10: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
11: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
12: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
9: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
11: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem

0: byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
1: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
2: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
1: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
3: Na matematiku.
4: Jo, a kdo se ještě těší?
5: Já na matiku.
6: Já taky.
7: Na tělocvik.
8: Na matiku.
1: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
10: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
11: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
9: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
12: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
9: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
0: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
9: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
13: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
14: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
13: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
5: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
13: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
6: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
13: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás, na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou. Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé.

0: Ne, mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak, aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni pravým hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
3: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od transitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit transit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovu, Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.

0: od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo, takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Míře.

0: Brány, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
1: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
0: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
2: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
0: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
3: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odpadní ta lezecká stěna.
4: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
5: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
6: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
0: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
7: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
7: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
7: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
7: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče,

0: alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
2: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
4: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
5: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
4: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
5: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
4: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
6: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
7: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
8: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
4: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
5: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy.

0: jedno a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pumptrackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšel jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských Lázní.

0: Ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
1: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
2: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
0: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
1: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
4: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
3: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
5: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
3: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
6: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
3: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
7: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
3: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
9: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
8: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových

0: a logistických nemovitostí.
1: Pro nás v Paratony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
0: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
2: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjít, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
3: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
4: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
5: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
0: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
6: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
7: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
6: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
8: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
6: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
7: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
6: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
8: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
6: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let, tradice prostě těch hasičů.

0: Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
1: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
4: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
3: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
5: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
3: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
6: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
3: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
7: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
3: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
9: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
8: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
10: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.

0: Pivníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
1: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lesecká stěna.
2: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lesecká stěna nebo ping-pong.
3: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
4: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
0: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
6: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
5: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
7: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
5: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
6: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
5: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
7: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
5: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta. Tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonky.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru

0: sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
1: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
2: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
4: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
3: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
5: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
3: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
6: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
3: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
7: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
3: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
9: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
8: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
10: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
8: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
11: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší tu ta lezecká stěna.
12: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
13: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila se hromada jakože novejch
14: kroku,

0: house třeba nebo hip-hop?
1: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
4: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
3: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
5: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
3: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
4: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
3: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
5: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času, i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
3: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakážet jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují.
7: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie užívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává

0: a takovýhle veliký závod. Je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
1: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po dvou letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty dva roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak, takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
1: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál. My i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turnaje, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky, máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože v lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
1: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou. A i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pump tracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pump tracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo

0: Oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
1: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plzeň, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
2: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
3: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
4: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
6: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
5: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
7: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
5: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
8: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odvadí tu ta lezecká stěna.
9: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
10: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
11: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
5: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival,

0: Festival Finále Plzeň ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
1: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
1: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přemřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pumptrackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby v úzovkách vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a

0: snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
1: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
2: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jíst.
3: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
2: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám, a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
5: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
6: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
4: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
7: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
6: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
4: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června

0: zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
2: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
3: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
5: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
4: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
6: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
4: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
7: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší odpadní tu ta lezecká stěna.
8: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
9: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
10: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
4: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
11: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických

0: takových letních uvolněných komedií, po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseží mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.

0: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
1: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
2: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
3: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu, jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pumptrackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech, až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšel jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A

0: bezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
2: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
3: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
4: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
3: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
5: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
3: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
6: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odbavní tuta lezecká stěna.
7: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
8: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
9: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
3: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
10: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávání očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
11: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma

0: diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nám to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
0: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
7: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na Dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku, od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžka, běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byli Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září. Tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšel jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam

0: se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Splas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
3: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
2: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
4: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál. Zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
2: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
5: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjít, a ze všech nejvíc odpadní ta lezecká stěna.
6: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
7: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
8: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
9: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
10: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
9: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní

0: Díky, no, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí a pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasů nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
7: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uhersko-Hradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku méně.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té

0: Hlas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
2: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
1: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
3: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
4: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejlepší odpadní ta lezecká stěna.
5: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
6: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
7: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
1: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí, a pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodí.

0: viděli a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňský kraj spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu.

0: protože pak se to dá stříkat na cokoliv jinýho.
1: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
5: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
7: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
8: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
9: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
5: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
6: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právě patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: nad jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byli Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této tý obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestě.

0: Tak se prezentuje.
1: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
2: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
3: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší odpadní je ta lezecká stěna.
4: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
5: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
6: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
1: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
7: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
7: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
7: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
7: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice.

0: Vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: No a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přebřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no.

0: ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
1: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
2: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
1: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
2: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů

0: psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
2: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejvíc tu ta lezecká stěna.
3: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
4: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
5: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
1: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
6: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
7: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
6: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
8: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
6: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
7: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
6: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
8: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
6: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění.

0: ve sportovním městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
1: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
2: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
0: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
3: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
0: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
4: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
0: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
5: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
0: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
6: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
6: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomická.

0: ekologicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
1: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
2: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
1: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
0: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
1: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
5: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
4: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
7: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
4: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit

0: stavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
1: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
3: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
2: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
3: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
2: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
4: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
5: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
6: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
2: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
3: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uhersko-Hradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna, do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historie. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvadůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělené po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby v úzovkách vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci

0: BTC ta skupina a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
1: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
4: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
3: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
5: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
3: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
4: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
3: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
5: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
3: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat.

0: a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
2: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
3: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
4: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
5: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
6: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
7: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
5: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
8: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
5: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
9: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
5: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
6: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
5: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
4: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
10: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
11: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
10: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
12: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
10: Zkušenosti s podobným

0: Zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
1: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
0: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
3: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
4: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
3: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
5: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
4: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
3: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
6: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují. No.
3: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
2: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
7: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
8: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
7: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
8: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
7: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
9: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
10: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
11: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
7: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
8: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: nad jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z

0: toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
1: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
2: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
1: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
3: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
4: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
3: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
6: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
7: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
5: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
8: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
7: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
5: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
9: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
10: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
11: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
12: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
14: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
13: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
15: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
13: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
16: Je to tady je všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejvíc tu ta lesecká stěna.
17: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lesecká stěna nebo ping-pong.
18: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba, nebo

0: opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
1: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
1: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem.

0: to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
2: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
3: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
4: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
5: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
3: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
6: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
3: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
7: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
3: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
4: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
3: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
2: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
8: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
9: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
8: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
10: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
8: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
9: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
8: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další

0: další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
1: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
3: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
4: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
3: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
5: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
1: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
6: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
7: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
6: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
7: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
6: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
8: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
9: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
10: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
6: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
7: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolejnice.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: No a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní

0: první 10. ročník Levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mládek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
1: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžka, závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září. Tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor

0: volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
1: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
2: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
3: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
2: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
9: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
12: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
13: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
14: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
15: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
9: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival finále.

0: míst a takovou novinkou letos bude Červený hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní junior

0: Juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Expilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
1: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje, že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
2: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
0: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
3: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
4: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni a my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová. V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
5: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
6: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
5: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
7: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
5: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
6: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
5: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat. CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
8: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
9: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
8: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
10: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková. Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
11: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
12: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
11: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
12: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
11: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
13: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
14: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
15: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
11: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
12: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
16: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou

0: podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
1: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
2: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
1: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Po 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi plzeňským a ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
8: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
9: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
10: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
12: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
11: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
13: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
11: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
14: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
15: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
16: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
17: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
11: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
18: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických

0: na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
0: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 120

0: 9 hráčů a hráček, je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
1: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
2: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že to bude.
1: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
3: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
1: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
4: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
1: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
5: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
6: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
7: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
6: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
8: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
6: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
7: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
6: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
5: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
1: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
9: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně Ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
1: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
10: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
11: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
5: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
12: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
13: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
12: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
13: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
12: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
14: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
15: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
16: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
12: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
13: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna, do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lesecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lesecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
24: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. Se mohou zdarma diváci těšit na

0: dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí a pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Koval.

0: Kravčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
1: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
2: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
3: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
4: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
5: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
4: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
6: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
4: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
5: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
4: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
7: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
8: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
10: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
11: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
12: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
11: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
12: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
11: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
13: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
14: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
15: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
11: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
12: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba ale Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak, takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí zde přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší sportovní ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
24: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
23: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní

0: mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseď mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenist.

0: tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
2: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
3: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
4: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
3: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
5: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
3: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
4: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
3: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
6: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
7: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
6: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
8: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
2: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
9: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
10: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
9: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
10: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
9: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
11: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
12: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
13: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
9: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
10: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie užívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
24: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
23: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
24: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseží mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.

0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
1: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
2: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
1: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
3: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
1: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
2: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
1: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
5: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
4: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
7: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
4: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
8: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
9: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
8: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
9: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
8: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
10: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
11: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
12: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
8: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
9: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní ukaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Hno a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali i inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je

případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat, 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70